a ja, že som trápny patetik. Neznesiem svoj hlas a odraz v zrkadle. Som neznámy týpek z undergroundu. Tú hudbu nechceš v

Počúvate Rádio FM a Mental a dnes trojkapelový mixtape. Znie vám Boards of Canada, Sea Feel a Good Mood.